Můžeš mi říkat ace, charismatický face, divnej typ, mám spaceship ve tvaru kytary a letím vejš. Nedělám to pro fame, z těch co jo, se mi chce blade fame. Musí přijít

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hudba na prvním místě.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express. Music first. Express FM.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Joy Anonymous. Joy this one.

Ladies, we get to dance together as family. Let me see you.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Express.
5: Express. Music first.
3: Express FM.

0: křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Belisima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Belisima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
9: Express.
1: Music first.
9: Express FM.

6 minut po 10. hodině dopolední, tohle už je začátek dopolední. Dopoledního vysílání tady na Express FM, odkud vám krásné ráno. 9. slavnostní ráno, vlastně 9. května, byť tedy jak kde přeje Radek. Začali jsme Youngbloodem, jeho Tissues, k Youngbloodovi se vrátíme, alespoň co se nějaké poznámky týká, teď se jenom jeho festival se nezadržitelně blíží. Teď už dohráli Jungle Carry On a následovat bude Dominic Fike Baby Doll. Parádní den, sluný den s datem 9. května. Ladíte Express.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Fizomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá baráda.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Hudba. Na prvním místě.
11: Express FM.

Jim Legacy, I don't know, I don't know. Než si zahrajeme Idola, převážně slečen v dospívajícím věku, Sombra a jeho track Potential, tak pro vás mám samozřejmě telefonní číslo, které můžete využívat až do 14. hodiny 602 604 903. Sem posílejte hudební tipy. Mimochodem tohle by taky mohl být idol mnohých. Stackaboy totiž ve švédštině znamená blondětý muž. Great Blondino.

Tohle je Zomber Potential. Já jsem zmiňoval, že se ještě slovem vrátím a poznámkou k chlapíkovi, kterým jsem otvíral dnešní vysílání, tady k Youngbloodovi. Pokud máte rádi krátké, ale výstižné čtení nabité informacemi, podívejte se na magazín Headliner, který můžete stahovat do svých chytrých zařízení už drahná léta, a to úplně zcela zdarma. Tam totiž najdete vyprávění třeba Davida Urbana, který byl nedávno hostem driveu u kluků u Michala s Petrem. David Urban je promotér, který zastupuje svou značku The Smack You. Před 8 lety zabukoval do malinkatého podniku v Krymské ulici v Praze, který se jmenuje Café v lese, mladičkého Youngblooda. Tehdy licitovali o cenu, vyšplhala se na 800 Eček za jeho vystoupení, hvězdných 800 Eček. Ani mě ve snu nenapadá, kolik si Youngblood říká teď za koncert. Každopádně i tohle se dozvíte ze článku, ve kterém se třeba dozvíte, že dovejíst Youngblooda a jeho kolotoč jménem Bloodfest do České republiky je něco jako pořádat tady třeba Tour de France. Pořadatelé zkrátka prozrazují příběh a přípravy Bloodfestu, který se nezadržitelně blíží, proběhne v parku 360 v Hradci Králové, a to už 27. června, a lístky mizí. A hrát tam budou kapely skvělý, nejenom chlapík, který se říká Mladá krev. Teď už k další hudbě, tady je John Newman.

Tohle byla Janelle Monáe, Cold War, 7 minut po půl jedenácté, ladíte Express za okamžik a Tavists, tedy zamíříme do Hradce, kde jsme před chviličkou byli alespoň slovem, díky Young Bloodovi, Jesse Ware, Save a Kiss, a taky zamíříme do Malmö, tam totiž poletí další hudební tip a shodou okolností bude i švédské provenience, jsou náhody. Ladíte Express.

0: Tohle byla Jessie Ware, je 10 hodin, 8 a 40 minut, tedy 3/4 na 11 a kousek. Před námi další muzika v podobě švédské zpěvačky Likely. Pustím vám track Get Some a posílám ho do Malmö, jak jsem zmiňoval. No a než se tak stane, tak je připraven Filmex, tedy pozvání Veroniky Kolouška do českých kin na čtvrteční premiéry. Mimochodem, v kině jsem dlouho nebyl, ale teď poslední dobou koukám na dokumenty hodně. Jeden Oscarový jsem sklídnul včera díky i vysílání České televize. Jmenuje se Pan nikdo proti Putinovi, dostal Oscara za nejlepší zahraniční dokument, nebo vůbec dokument. Vám ho můžu jenom vřele doporučit, pokud jste ho tedy samozřejmě ještě neviděli. Teď už Filmex a Express FM.
1: Express Filmex. Ona změnila svět hudby, on svět filmu. Popová superstar Billie Eilish a filmový velikán a technologický inovátor James Cameron spojili síly, aby posunuli koncertní záznam do zcela nové dimenze. Dokumentární film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft – The Tour – Live in 3D přenese diváky do víru zpěvačky na posledního turné prostřednictvím imerzivního 3D zážitku. Film je záznamem několika koncertů v Manchesteru.

0: the tour.
1: Yes. Do you see the scrapes on my hands? That is from the fans.
2: Here I go.
3: Zmizení Josefa Mengeleho. To je intenzivní koprodukční psychologický thriller o pádu lidské zrůdy. Za dozvuků druhé světové války prchá osvětimský nacistický doktor za novým životem do Jižní Ameriky, kde je prizmatem svého syna konfrontován s minulostí. Z Buenos Aires napříč Brazílii až do Paraguaje konstruuje na ploše tří dekád vlastní zmizení, aby se vyhnul soudu. V režii ruského tvůrce Kirila Serebrenikova si titulní roli zahrál německý herec August Diehl.
4: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
5: Möge unser Schlaf frei von nächtlichen Albträumen sein.
6: Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
7: Express Filmix
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express. Express.

Tohle byly Muse, kteří hrají na Expressu 6 minut po 11. hodině dopolední track Be With You. Já jsem Radek a přeju vám parádní místy sluný, místy zatažený den, ale tak to už je tak nějak normálka, že nemůže být pořád posvícení, rozumějte slunečno. Dneska je 9. květen, to znamená pro mnohé svátek Evropy, ano, to je taky jeden z mezinárodních dnů, vždycky takhle v sobotu vám ve 2. hodině nastíním, co všechno dneska můžete slavit, takže Den Evropy. Pak tady máme den, který nikdy nebude slavit Filip Turek, protože je to Mezinárodní den větrníků. Dále tu máme Archery Day, což je den všech lučištníků. Určitě mezi vámi nějaký ten lučištník bude. No a potom velmi zajímavý den, který nevím úplně jak přeložit, nebo možná, ale bude to lámané, takže Stay Up All Night Day. Kde můžete dneska vydržet celou noc vzhůru, tak to vám prozradím, protože máme víkend, takže těch příležitostí napříč republikou je celá řada, tak se na nějaký za chvíli vrhneme. Teď se vrhneme na Micky. Tohle je její kousek I'll Change For You na Express FM. Parádní dopoledne.

0: Everybody round here's got
1: skeletons.
0: Everybody round here's got
1: skeletons.
0: One at a time they all appear.
2: Píseň o kostce. Skeletons. Hard Life na Expressu ve 11:15, za okamžik Holly Humberstone, To Love Somebody, John Summit a Julia Wolf ve společném tracku With Me. No a potom se podíváme na jedny narozeniny. Každý den někdo slaví narozeniny, ale ty zcela výjimečné proběhly včera. Je třeba v Royal Albert Hall. Víc informací už za pár minut tady na Express FM. Skeletons.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Music. First.
12: Express FM.

Tehle kvapík obstal John Summit, tak je Julia Wolf, jmenuje se With Me a já jsem rád, že jste společně se mnou tady na 90,3 FM, protože za chviličku uslyšíte song, který se váže k narozeninám, o kterých jsem se zmínil před chviličkou. Král dokumentu, tak se mu přezdívá, a ještě jinak. Sir David Attenborough oslavil neuvěřitelnou stovku, oslavil jí svoji účastí v Royal Albert Hall, kde mimochodem byl i král Karel III. David Attenborough včera hrál i u mě v obyváku, protože jsem koukal na několik jeho vynikajících dokumentů. Vřele doporučuji, udělejte to samý, když budete mít čas, chuť, náladu a prostor. Mám tady pár věcí, které možná nevíte o téhle legendě světového dokumentu a přírodovědy vůbec. Po Siru Davidu Attenborough bylo pojmenováno více jak 40 živočišných druhů. Zajímavostí je, že neumí řídit, nebo neřídí zkrátka dobře. Když pracoval pro BBC, pro televizi BBC, tak byl jedním z těch, kteří se zasloužili o to, že od 60. let vysílá BBC nebo britská televize barevně. A aby to dokázal, že barva je potřeba, tak jako první pořad, který barevně BBC vysílala, byl snooker, neboli kulečník. Pak tady máme je velmi zajímavou věc. Setkal se s kanibaly při svých cestách, kteří mu věnovali několik dárků. Naštěstí ani jeden z těch dárků nebylo jeho jméno na menu toho kmene. No a co se týká dalších zajímavostí, Sir David Attenborough má na svém kontě 32 univerzitních titulů. Byť čestných, ale kdo z nás má alespoň jeden, že David Attenborough, byť se pohybuje celý život mezi zvířaty, tak se strašně bojí, nebo spíš štítí krys. No a poslední věc, kterou jsem si nechal na úplný závěr, je, že krom toho všeho byl on, kdo dostal na televizní obrazovky Monty Python Flying Circus jako člověk, který měl dát to závěrečné razítko na to, aby se objevil tenhle fenomén v televizi. Teď už song, který vyprodukoval Stevie Wonder, jmenuje se jak jinak než Happy Birthday.

Tohle byl Dermot Kennedy, single Lost, 4 minuty po 11:30 na Express FM. Před námi je třeba Hurfonek, taky Blossoms, ale taky britsko-americká parta, která se jmenuje Garbage. Asi netřeba představovat, Garbage se po více jak 20 letech vrátí do České republiky, stane se tak 9. června, tak pojďme si tuhle tu partu připomenout. Mimochodem navštívit je můžete ve velkém sále pražské Lucerny. Víc nevhodný sál si vybrat nemohli, ale co už. Asi s tím nehneme ani jeden z nás. Garbage a jejich parádní kousek, který se jmenuje Stupid Girl, ladíte na Express FM, kam stále můžete posílat svoje hudební tipy na 602 600 4903.

Tohle byla novinka od Party Blossoms, Joke About Divorce. Ano, i o tom se dá dělat legrace, pokud nejste třeba Johnny Depp nebo brzo bohatý. Každopádně, my se od těch legračních věcí přesuneme zase k něčemu vážnému. David Calzot dneska slaví svoje 64. narozeniny. Pokud nevíte, kdo David Calzot je, tak David Gunn vám určitě řekne mnohem víc. Ano, zpěvák a lídr kapely Depeche Mode dneska slaví taky svoje narozeniny a já jsem vybral jedné z jeho dvou solovek, track Kingdom.

Jestli se chcete zpestřit sobotu, ještě je sobotní dopoledne, jo, ještě 5 minut, nebo vůbec, jestli se chcete podívat na velmi zajímavý obrázek, také si dohledejte na internetech překvapivé DJské vystoupení islandské zpěvačky a také DJky Björk, protože ona DJuje na benáteckém bienále, odděná do něčeho, co nelze vlastně vůbec popsat. Mrkněte se, internety jsou toho plné, třeba Facebooky a tak dále.

Když je řeč o téhle výjimečné umělkyni po všech stránkách, mimochodem její manžel se jmenoval Pár Varlat, což se taky o něčem svědčí. Tohle je Björk Play Dead na Express FM, těsně před polednem, zdraví vás Radek. Ahoj, ladíte Express.

Pět minut po poledni, parádní den vám přeje Radek, vy posloucháte Express a pokud budete poslouchat pozorně, tak vám neujdou songy od Něco Něco, Kendricka Lamara, a nebo právě teď od Gorillaz, single Andromeda. Mimochodem 602-604-903 je číslo, kam stále pište svoje hudební typy, ať alespoň trošku korespondují s formátem našeho rádia, které tady s vámi už více jak 20 let.

0: Tohle trojice, která si říká něco, jejich indie, které nahrály na novou desku, můžete zažít v úterý 9. června od 20 hodin v brněnském kabinetu Mus. A jako před skokaným poslouží kapela s Ústí nad Labem Meluzína. Něco, noční plán na Express FM vystřídá už za okamžik Kendrick Lamar, jeho single Humble, potom třeba DK, Kasabian, anebo MIA. To všechno na Express FM ve čtvrt na jednu.
1: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.

0: Doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

To je aktuální song Gas Station a Slater. Posloucháte Express a já pro vás mám pozvánku do kina. Pokud jste fanoušci fotbalu, a nebo nejste, to už je jedno, tak se nevyhnete i v tom druhém případě dvěma vrcholným akcím, které uzavřou sezóny jak v Čechách, fotbalové samozřejmě, tak ve Španělsku. Dneska se může rozhodnout o titulu pro Slávy, a to ve skvělém zápase, kdy Slávia v Edenu bude hostit pražskou Spartu. No ale pozor, zítra se hraje El Clásico, což je víc než zápas. Je to nejsledovanější zápas vůbec na globu a zítra na svém stadionu Barcelona může právě nad Madridem rozhodnout o titulu ve svůj prospěch. Pojďme do Barcelony s DK.

Víte, co je vtipný? Já jsem vůbec neřekl pointu toho svého předešlého vstupu, o které jsem chtěl mluvit. Protože El Clásico, tedy zápas fotbalový mezi FC Barcelona a Realem Madrid, se bude vysílat v kině. Ano, je to tak. Pokud máte rádi fotbal do té míry, že se zvednete ze svého sofa, divanu, gauče, tak doražte do jednoho z kinosálů Cinema City. Tam proběhne zítra od 20 hodin El Clásico live. To je to, oč tu běží. DK Stamina MC Barcelona vystřídá jiná parta fotbalových nadšenců toho času i členů kapely Kasabian, Great Pretender na Express FM.

0: Tohle je rakouský umělec Parov Stelar, který přivedl na svět a spolu, jak bych to řekl, podpořil velkou oblibu, spopularizoval, to je to správné slovo, elektroswingu. Ten naštěstí už má svoje léta dávno za sebou, nicméně Parov Stelar zůstává v jarní hudební produkci a vy se o tom můžete přesvědčit letos v létě. Konkrétně 24. června v pražském prostoru výstaviště na Křižíkové fontáně přímo vystoupí Rakušan Parov Stelar. Tohle byl track nazvaný Step 2. Jedna minuta po půl jedné ladíte Express a pokud zůstanete na ladění, uslyšíte Toma Grenena anebo Snail Mail.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle byly byla Snail Mail, Tractor Beam na Expressu. Je půl jedný pryč a před námi další muzika, kterou si připomeneme legendární New Yorkskou trojicí. Ale vrátím se spíše k včerejšku. Včera vyšlo spoustu desek, singlů, mix velmi diverzní od popu přes rock až po indie. Madison Bear, nová deska Lucky Deluxe, Aldu Harding vydala tahle novozelanděnka svoji pátou studiovku Train on the Island. Vyšly nový Westlife, taky Likely, ta se prezentuje novým projektem, nové album vydala Muna a nebo Villanelle. Villanelle je kapela kolem Gina Gallaghera, což je syn Liama Gallaghera z Oasis. Jejich EP, debutové EP, nese název Mesli Means. Pak je tady celá řada singlů od Chaka Khan, Adama Lamberta přes Last in the Party až po Chrise Browna anebo Charlie XCX, ale jeden single vévodí nad všemi. Chci použít možná takovéto otřepané filmové jeden single vládne všem a to není žádný jiný než nová hudba Michaela Diamonda, což je Mike D z Beastie Boys. Ten vydal novou hudbu po 15 letech od posledního alba legendárních Beastie Boys. Ta deska se jmenovala Boys Hot Sauce Committee Part 2. Mimochodem dva synové Mike D vydali taky novou desku společně s kapelou Very Nice Person. Jejich debut se jmenuje Trampoline. Teď už se pojďme podívat ale za Beastie Boys. Check it out.
1: Oni

A ne Archives a její single Danger. Ten mimochodem najdete na blížící se druhé desce téhle z té Britky. Deska se bude jmenovat Emotional Junglist a vyjde koncem června letošního roku. Mimochodem její rodné město Brentford dneska hraje zápas Premier League s Manchester City. To jen tak na okraj, aby se neřeklo. 6 minut po 13. Zdraví vás Radek. Ahoj. Posloucháte Express FM a my jsme vstoupili společně do závěrečné 60-minutovky, která bude plná hudby a taky vašich hudebních tipů, což je to též. Tady jsou Keen Band Shaped.

0: Vyrobeno v Česku, tehle příjemný popík Leny, Second Guessing na Express FM, 14:15 aktuální čas a aktuální hudba už za okamžik se bude jmenovat Nice to Meet You od Pink Panthers.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultra slev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

Hudebně jsme opět v Británii, tohle to je čerstvý příspěvek do playlistu Express FM a do našeho archivu. To byly Lime Garden, indie rocková parta z Brightonu a jejich novinka Cross My Heart. Teď už Harry Styles, American Girls na Express FM, 13 hodin a 20 minut.

Když už jsme u těch tanečních rytmů a kousků, který mimochodem obstarali Interplanetary Criminal a Original Coffee pod názvem Slow Burner, tak mám pro všechny rejvaře a tance chtivé vynikající zprávu ohledně festivalu, který se jmenuje Exit. Exit měl 25 let svoji základnu v Srbsku, v Novém Sadu, nicméně nějaké dohady s místními úřady, tak to dopadlo, že se festival musel odstěhovat, najít si místo jiné. To místo je v Černé Hoře, kousek od historické Budvy, a to na pobřeží Jaderského moře. Takže pokud máte v plánu navštívit letos Černou Horu, tak budete mít bonus v podobě Exit festivalu. Tohle je Jazzy a Kilimandžáro, No Bad Vibes na Express FM v 1:30.

0: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Jistá jedna věc, tohle byla vepřená fixa a druhá věc je, že dnešní dopolední víkendová hudba s datem 9. května to má za sebou. Loučí se s vámi Radek, přeju vám parádní zbytek, sobota před náma. Zkrátka dobře, přeju vám parádní sobotu, ať už ji budete trávit kdekoliv, pokud si u toho čas od času zapnete dráťák a naladíte frekvenci 90,3 FM, tedy Express Radio, tak budeme samozřejmě šťastní. Večer vás čeká opět pětihodinová jízda jménem Saturday Night Fever a to je asi tak všechno. Krom toho, že vás odkážu na náš web, jako vždycky, tam najdete spoustu informací, kvízů, článků, kalendárium a taky odehraný playlist, nejenom ten můj, ale z doby, kterou si sami najdete a budete chtít vyvolat. Tohle byla tedy vypsaná fixa, ale doma s muzikou ještě zůstaneme, protože vás právě teď oblaží svojí muzikou Tomáš Konupka, a.k.a. Icon. Jeho single Night bude následovat Jason Status s Plenem B, Michael Kivanuka a nebo Chemical Brothers. Já se ohlásím zase zítra v 10. Ahoj a díky za pozornost.

0: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
4: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín, různě umístěných po Zooparku Zelčín.
3: Jak jsou ty trampolíny velké?
4: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v Zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
3: Jsou trampolíny placené?
4: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
3: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost.
4: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
0: Express.
10: Music first.

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Nejlevnější kam.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Express FM.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Express. Music first. Express FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Fever. Na Express FM.
3: Enjoy this trip.

Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM. You ready to kick some ass?

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: one ticket, please.
1: Expresso.

0: Posloucháte Saturday Night Fever.
1: Hudební speciál na Express FM.
0: Saturday Night Fever.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
5: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Joy Anonymous. Joy this one.

0: vám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM.

skvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někdo

0: prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám. Jasně, takže za prvý, jak to udělat,

Já jdu naspět, páč se z vás postnu. A příště si běžte hledat východisko jinam. Tady není naleziště. Smyste a fofrem.